0: Rádio Slovensko.
1: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti, sedět v práci jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Nad this party, Daša, ale my vás na našu rannú party veľmi radi pozývame každé ráno v Rádiu Slovensko. O 9 minút bude 7:30. Dnes je v Spojených štátoch amerických deň sociálnych sietí a my sme sa vás pýtali, či Ivan Trojan využíva sociálne siete.
1: Nechci byť otrokem, nechci, aby mě to požíralo. I když mi furt někdo říká, že aspoň Instagram bych si měl pořídit, protože díky tomu pak mám možnost třeba ovlivňovat nějaký věci daleko víc, než bych mohl. I když právě dělám třeba tu charitu, tak mi říkají, a hlavně to dejte na svůj Instagram. Já ho dokonce, já mám nějak někde Facebook, ale to nejsem já, kdo ho založil. To někdo založil za mě.
2: No Ivan Trojan sice na Facebooku nie je sám aktivní, vy však byť můžete a zapojte se tam například aj do našej dnešnej rannej témy. Pýtame sa vás, či sú známky na vysvedčení dôležité.

Das Gute gewinnt v Rádiu Slovensko. Dnes sa volala táto Nemka. Blíži sa 12. hodina, to znamená, že budete informačne naozaj vybavení v našom poludnejšom rádiožurnále. Pite veľa vody a užite si útorok s Rádiom Slovensko. Pozdravujeme vás.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: 48 krajín,

0: Toto je Rádio Slovensko.
1: Pondelí ráno odvezu deti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

každý občas cíti sa stratený. Život je drina a nie až tak blažený. Je dôležité, či rád sa usmeješ. Vykašli sa na to, čo do hrobu nevezmeš.